dobře, leželo se mi totiž tak příjemně, tak příjemně. A tak jsem usnul dál a spal jsem až do sedmi do rána, až odjel poslední tělňák, pořád jsem spal. Fakt příjemný a fakt mi bylo dobře a čekal jsem, až budu mít.

Skákal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: celý k pláči.
1: Tiše chlastám!
0: Zkouším zapomenout a jako dým se ztrácet. Před barem křičíš, že se nechceš vracet.

0: vlasy, jemný tváře leptej soulí, ty tvý slzy, co se stalo. Voníš pořád stejně, ale nesmím se tě dotknout.
1: Amore, který střílí šípe sám do sebe, když je na mol, tak myslí jenom na tebe.

autobus nikde. Tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí. Dál chybí odpovědi,

0: tmou. 105,4 Rádio Vnitre.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze správ od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,